0: 4 a sebe, chce?
1: Teď já mám až jinou nevězí. Dostala zvěř, kalta lichnop.
0: Jo, a ta ubra kýkeru a sejke, kalta. Kamile, sáta sa motipajk fea, hesma šiang mi je kuje, ta fera pa fese.
1: Je to zazác?
0: Kamil šašát!
1: Je za vingele za lankal tu, ze? Stopa kar apartamentno.